0: Hit Radio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: seberu kama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

www.pěstíny.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Trnko brání.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siviany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
12: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
14: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
15: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
14: Všechno. Zachraňte nás.
15: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
14: O, děkuju.
15: To my děkujeme.
16: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
17: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On Air.

0: zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň. Podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Íránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po čtyřleté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19-leté Kanaďanky Victorie Bokové. 44-letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 Grand Slamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Ve Zlíně nás čeká výrazná změna na silnicích. Město upraví jízdní pruhy u několika křižovatek. Práce jsou naplánované na léto. Nejvýraznější změna nás čeká u Tržiště. Nově nebudeme moct pod kongresovým centrem odbočit doleva na Otrokovice. Díky tomu se zvýší kapacita dopravy směrem na Svahy a nebude se uspávat křižovatka nad tím. U Divadla zase vznikne další odbočovací pruh k Tržišti a Otrokovicím. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlin.cz. Dnes nás má prakticky celý den provázet zatažená obloha a občasný déšť. Dnešní maxima 14 až 17.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:03. Už je středa. My tady jsme, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj.
2: Čau, Michale.
4: Čau, Michale. Nazdar.
2: Nazdar.
1: Rockset Joyride, tím vystřelíme středeční snídaně. Hezké ráno, pojďme na to.

0: Takhle hvízdat si můžete vy, kdo jste už z horu, kdo jste na nohách. Roxette Joyride, první song, středeční snídaní šampionů v 6 hodin 5 minut. Hezké ránko. Já jsem tady o tom tak přemýšlel a Dave, myslím si, že většina národa, spousta lidí ti může závidět. Jednu věc.
1: Jenom jednu.
2: To věděla.
0: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které se chci bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je ne kilometrů, ale metrů, schválně.
1: No tak metrů to může být 200.
0: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
1: Je to úplně přímo za rohem.
0: Takže ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
2: Tak takhle ráno, aha, je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl.
0: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
2: 12.
0: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David. A nebo kdo z vás, kdo nás sledíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Jo, hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionu.
2: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby jsme všechny vaše zprávy přečetli, takže pojďte do nás.
0: A uděláme takový výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Shakyře se na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Shakira Zoo, 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hitrádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to máte do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek. A ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startuje minuta šampionu teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 km.
0: Bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žacléř do práce do Trutnova kousek, cca 15 km, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 km.
1: Honza Proumov do práce odjíždí každý den 80 km, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profi řidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 km do Prahy a zpátky.
1: Darina Hořině vez 20 km denně do práce.
0: Andrea České Budějce, cca 5 km přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 km.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 km.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. Davide, všechno nejlepší.
1: Manželé Petr a Petra Pazděrovi obec Dolní Ujezd, Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postala přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády, no tak to je neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme,
0: tak jsme to sčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Je to 260 kiláků, to je hustý teda.
0: To je hustý, no tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se, my vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: na Hit Rádiu.
1: 6:18, dobré ráno, a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš ten problém?
2: Já jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak jsem rád, že jste to udělali za mě.
1: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby si zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo.
2: Zase se to nestihne.
1: Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl méně peněz a on mi řekl, ne, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
3: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svým platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
1: Počkej, jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
14: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, LIS, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
13: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
15: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
16: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
17: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
16: Souhlasím.
18: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
0: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
7: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
21: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Ve Frýdku Místku v ulici 8. pěšího pluku se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. A v Otrokovicích na náměstí 3. května na křižovatce s ulicí Svobodová nefunguje světelná signalizace.
23: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
24: Křupni Vest a zažen stres.
25: Vestezlín.cz.
26: Hit Radio Zlín.

0: and Beat Shakers Mašerí. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
0: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
2: No, jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No, recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
2: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky, nebo vám nevěnují pozornost, taky varovný signál. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky. Když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí. Třeba když se bavíte o platu, jo.
0: Jasně, a oni mlží. Mě by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru. Jo? Za mě to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky. Jo?
3: A vyjmenoval si všechny.
0: No, počkej, a teďka co na to máš říct, tyjo? Jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo?
2: Tak ty jsi řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
0: No, tak jsem s váma tady, no.

0: Songy pro lepší náladu, Leony Faded Love, 6.37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpověděla na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás a to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti, tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7 500 vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. Sweet but Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídaní šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na nehodu ve Frýdku Místku. V ulici 8. pěšího pluku se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, ale počítejte tam s omezením. Šťastnou cestu všem.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Play na Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionu a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát. Ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštní, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli. A dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán. Já jsem takhle, jestli můžu přidat, jezdil z Prahy do Českého Těšína. Mm-hmm. Je to asi 400 kilometrů, jo. Takže ještě nějaký další informace z pandořiny skřínky, jak to mám se ženami. Jo? Hodně spáleného benzínu. Takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme. Máme zvěrokruh, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že mě to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo? A třeba tam udělaj obíšku, je tam zrovna uzavírka. Víš? A vychází to třeba, že bys tam byla za 40 minut. Tak řekni, miláčku, hele, láska, všechno super, přeskočilo to, vesmír dohromady, tady jsme jako opravdu dokonalí, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
2: Já ho už naplánovala.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
1: Prosím, posadíme naše do restaurace.
2: A budem řádit.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
4: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
5: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 000 korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 000 korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Tučňáky ve Zlínské zoo nově najdeme na jiném místě, než jsme zvyklí. Zahrada je přestěhovala do expozice u tropické haly, kterou dřív obývali lachtani. Tučňáci díky tomu získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem. Aktuálně jich Zlínská zoo chová 13. Jejich počet by se ovšem v nové expozici mohl zdvojnásobit. Dnes bude na východě Moravy vládnout zatažená obloha a občas bude taky pršet. K večeru mají srážky trochu ustávat, ovšem později večera v noci by mělo zase zapršet na většině území a deštivé mají být i další dny. Dnešní maxima se nám zastaví mezi 14 a 17 stupni.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
14: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Stále jsme tady, krásné ráno.
16: Ahoj, hezkou středu.
17: Snídaně šampionů.
16: Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budem potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
15: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma.
16: To je trošku jiný
15: tak
16: téma.
15: Pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.

0: Back in Time, Pitbull.
1: 7.06 a vlastně zpátky v čase se teď společně s vámi tak trochu vrátíme. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
2: Když jste byli malí, tak kolik vám bylo, když jste se dozvěděli něco o milostném životě a že děti možná nenosí čáp? To by mě zajímalo, protože moje ségra je teďka ve 3. třídě.
1: No.
2: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tu stranu si pamatuju, nikdy se nic takového nepamatuju, ale tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
1: Aha.
2: A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co, už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve 3. třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevím.
1: Že jsi se styděla.
2: Doteďka
1: no,
2: jsme
1: jasně.
2: O tom s rodičima v životě nemluvili
1: no, jasně,
2: a ségra přijde
1: no.
2: A všechno to tam vybalí.
1: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
3: Já si pamatuju, že jsme jednou jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
1: Jak to vysvětlil?
3: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já aha. Úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
1: Tak tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
2: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let, a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku a on mi šel ukazovat nějaký video
1: no,
2: na internetu.
1: No, video s nosorožcema,
2: no, no,
1: fyziologický,
2: no.
1: Klasika, no.
2: A jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, půjčíš mi nabíječku? A táta řekl, že ne, a říkám, no. Ne, půjč mi to, a on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
1: A jo? Zůstalo a, to tam teda, to
2: a ty, otevřel jasně. Noťas, zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět. A teďka, no hrozný,
1: trapas.
2: Úplně nás taky polilo horko, teďka strašně se na nás koukali se strejdou, příšerný.
1: Teďka komu je trapněji ale v té situaci, jestli to by jako tomu dítěti, anebo jestli tomu, teďka si říkala.
2: Jo, jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo, to
1: no
2: bylo
1: tak,
2: perfektní.
1: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím,
2: no,
1: jako
2: jasně.
1: Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové, jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa, jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity, tohle je Fight Song na Hit Radio, hezké ráno. Like a

0: Tvrde na 6.
1: No, na 8 to. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. 7:45 posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
2: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve 3. třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo? Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo?
1: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
2: No překvapená, zhnusená.
1: Jasně, no a ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla, vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
2: Další zpráva. Sexuální výchova ve 3. třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě? No ano, miláčku, prej. Už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěly ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
1: Hezký. Taky píše Mirka. Dobrý den. Můj syn našel v cca v 5 letech moje jediné lehtivé DVD a ptal jsem mě po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu, když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka, dovedeme si to představit.
2: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro 2. třídu, takže chápu zděšení tvé sestry, mě by to v 8 letech taky vystrašilo.
1: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo, a muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti, no já jsem s tou úplně fascinovaný, já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
2: To je strašné. Pojď dál.
1: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď Tome.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu oteli tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 dny a nechtěli jsme to. Jaký to je? Je to super zážitek, ale je to stejný jako ten krav. Je to úplně podobný. Čau Tom.
1: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
2: Jo.
1: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno. Halo.

0: Možná máte stejný problém.
1: Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
2: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Taváček vyšla?
1: Já nevím, jako bude to dlouho, 2008, 9, 10, něco takového. Co?
2: No správně 2005.
1: Ty bláho.
2: A já jsem to správně tipnul, jestli si tam
1: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
3: Pokud dobře počítáme a prý předtím 11 let teda.
1: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj, oj, oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Počkejte na to.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
9: Ve Slušovicích u Dostihovky.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce, pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
19: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
20: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Frýdku místku v ulici 8. pěšího pluku se srazila dvě auta, počítejte s omezením. A v Otrokovicích na náměstí 3. května na křižovatce s ulicí Svobodová nefungují semafory, dejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle je léto 2010, Lucenzo Don Omar, Danza Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je 7:30 k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu. Veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo. Důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku. Posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobývat. To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Měl jsem připravit, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost. Nicméně, pojďme si to představit, jo? Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
2: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku nebo ne?
2: Ne.
0: Ne. No a tak co když se vybije ten balon?
2: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu. Se napřahuje, že kopne a nenou se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Vysočina Fest, 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: pokud se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co bych vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce, tady ve snídení šampionů, vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divoký byl, Benny Kristo, MiG21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefanie. Ahoj Stefanie, hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku. Chci soutěžit Jihlava Fest. Každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: To je hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Ale má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ano, ano. Ne,
0: okay. Hezký, no tak bando, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice?
4: Kohout.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestup je 365 a půl dne.
0: 366.
3: Tak. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubář.
0: Ano. A poslední, 5. otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bez váhání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
2: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole děti a zase někde na Hitrádiu se budeme těšit, ahoj!
1: Jo. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj!
3: Rychlá pětka, ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle si vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce se školní bourala dvě osobní vozidla, počítejte s omezením. A na příjezdu do Ostravy od Havířova počítejte s kolonou a se zdržením kolem 10 minut.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tamlinen, Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo? Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Šik anebo Souček, jo? A vy tady zadáte váš měsíční příjem, tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo? Vypočítat Cristiano Ronaldo. Tak, váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za 1 minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: No. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, ten měsíční příjem činí 506 milionů 377 tisíc 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho loukostovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už abychom začali pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba tabuce. Na 30 tisících. Jo?
0: Tomáše Součka, měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže, váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let, to je v pohodě, v pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, jo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi, teď další muzika, Declan J. Donovan, Hungry Heart, 756, tohle je Hit Radio, tak hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným brokerem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ve Zlíně nás čeká výrazná změna na silnicích. Město upraví jízdní pruhy u několika křižovatek. Práce jsou naplánované na léto. Nejvýraznější změna nás čeká u tržiště. Nově nebudeme moct pod kongresovým centrem odbočit doleva na Otrokovice. Díky tomu se zvýší kapacita dopravy směrem na Svahy a nebude se uspávat křižovatka nad tím. U divadla zase vznikne další odbočovací pruh k tržišti a Otrokovicím. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Dnes nás má prakticky celý den provázet zatažená obloha a občasný déšť. Dnešní maxima 14 až 17.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ráno.
10: Ahoj, hezkou středu.
9: Snídaně šampionů. Rozehráváme poslední třetinu středeční snídaně, krásné ráno, 3 minuty po 8. Už za malou chvíli slíbený host, zpěvačka Martina Pártlová. Tak zůstaňte s námi, teď Miles Smith, Nice to meet you, hezké ráno.

0: když vím, že mám ráno vstávat, tak vlastně nespím celou noc, takže jsem se furt budila, takže blbě, jako spala jsem podle mě tak 4 hodiny.
1: Takže jsi se nemohla dočkat našich posluchačů tady na Hitrádiu.
0: Já jsem se bála, že zaspím, protože to by bylo špatné.
2: Ale jsi tady, je to dobrý. My se nemůžeme počkat, až si za chviličku pustíme tu novinku Slzy ženy, tak se jmenuje tvůj novej song, což zní celkem jako jemně, ale myslím si, že když žena brečí, tak by se ostatní měli trošku bát naopak, ne? Už.
0: No, já jsem to občas měla jako vydírací taktiku, někdy to zabralo, někdy bohužel ne, ale jo, když ženská už spustí slzy, tak už to není jen tak.
1: A myslíš, Martino, je za tebe těžký popsat nebo zpívat o bolesti tak, aby to neznělo, jako aby si ty lidi neřekli jako chudák, jako, ale spíš jako přesně takhle to mám, aby se v tom poznali?
0: Jak ty, Ježišmarja, jak to myslíš?
2: Jakože...
0: Teď se úplně ztratila.
2: Psát tím stylem, aby člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně
1: jo,
2: stejně,
1: to
2: že
1: mám
2: se,
1: stejně.
2: Že se s tím stotožní vlastně.
0: No.
2: Tímhle stylem se snažíš psát.
0: Já, tak já si to úplně nepíšu, že jo, on to píše pro mě můj přítel Josefa Řeka, který se mnou akorát konzultuje témata a co o čem písničky budou, protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý, tak.
2: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
0: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
2: Tak kdyby jsi mohla uvíct ten song, což můžeš, teďka nás čekají Slzy ženy.
0: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song Za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
1: Slzy ženy.
0: Hezký,
1: krásný. Martina Tartová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hitrádiu. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: nový single Slzy ženy, 8 hodin 12 minut a Martina Pártlová je s námi ve studiu, ještě jednou krásné ránko.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Marti, tebe čeká O2 Arena v listopadu, pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
1: Mě ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na O2 Arenu, takže nebyl to můj životní sen, já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
0: herec.
1: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na Konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
2: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
1: To napadlo šéfa.
2: Já jsem tam neviděla.
1: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
0: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou, asi většina žen pravděpodobně přijde.
1: Tak, asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno obsadu. No, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla, chci, aby se cítily jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat. No.
0: To bude fajn.
1: Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla pozvat.
2: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
1: Samozřejmě.
2: Dobře, tak se
1: jako hodně vyprodáno, ale
2: ještě pár zbývá tady.
0: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto Martiny Pártlové, ideální léto?
1: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou, koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
0: A ty to opravdový léto?
1: To opravdový léto je, že se teďko nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný. Nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělá mě to šťastnou.
2: Ty máš mladšího partnera, musím se zeptat.
1: Zase je to tady zase. Ano, o 14 let.
2: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
1: Ty máš
2: takže...
1: 14 let, ježišmarja,
2: kolik ne, já mám staršího, ne, je jako takhle.
1: No, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti chtěla říct, jestli ty máš 14 let mladšího přítele.
2: Ne, mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
1: Jak to spodlo?
2: Už asi 15 let.
1: Tak to je super, to by šlo.
2: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
1: Já myslím, že si tu energii dávám nějak navzájem. Já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa. Ale jo, tak i tam ten 14 let je přece jenom jako vidět. Já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě, Martina, to ani jasně ani vědět nechci, co se jako dělal tenkrát. Že on se narodil v 93.
0: Hezký.
1: Ale dává mi tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že jo, takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme, takzvaně.
0: Martina Pártlová, hostem středeční snídaně šampionů, pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
1: Tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak Čechomor a Martina Pártlová, Mamko, nedávej mě, 8:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno. What?

0: Čechomor. A Martina Pártlová, mamko, nedávej mě. Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45. A pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu. Hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Stelinku. Ještě mám, ano, k tomu 14 let mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsme si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teďkon.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v O2čku?
1: No, my jakoby Stelinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápu, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla by být ale zpívačka a počítačka by chtěla být.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom ale bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no, tak to nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba až bude 15, když se ještě budu žít, ale... Ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá, že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďkom píšeme novou desku, Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako zapoju, než při první desce, mám radost, děkuju Pepiku, že jsi mě přivzal. A vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip, jmenuje se Nepapej to a je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka.
1: Vědomě.
0: Martina si přehodila vlasy.
2: Připravuje se na
1: to. Připravila se na to. Připravila se na to.
0: Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Romantický víkend. Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takovej ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Tak pohoda, doma klid.
0: A Sofián nebo Valda Matuška?
1: Sofián.
2: Tak to zvládáme.
0: Tak to máme, zvládnu to.
1: Já jsem při Sofiána. Nebo Valdu. Sofián je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď, 20. listopadu O2 Arena, pár vstupenek se ještě najde. Pár vstupenek se ještě najde, no tak...
2: Ario, budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, no. Takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano,
0: jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat až do koncertu. Takže...
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert, ty sama osobně, tak jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak špatně zpívá. Ale já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda, jo, jako.
0: No a ty si nám přišla představit nový single Slzy ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, ať jdou tam ty jemy.
1: No a samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stane.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na příjezdu do Českého Těšína za sjezdem z dálnice D48 do Karvinské ulice probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním a pozor na nehodu v Olomouci v Janského ulici.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Suffer Do, Play the Life, The Bongo Song, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik?
0: No. Přesně, tak počkej, tak hádej.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba... 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, ví, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
17: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
19: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
2: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vyberem a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozítří můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
0: Přesně tak.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Mars, The Lazy Song, 8.57. Tohle je Hit Radio, my jsme Michal a Jasmin a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Tak. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
0: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moraví, Julia Cecek vám už praje krásnu středu, jdeme se pozrieť, jak to vypadá na tých cestách. Na uliciach třída Tomáše Bati, Bratří, Jaronku, Široká v Zlíně, dĺžka 811 metrov sa pracuje na cestách, je tam oprava kanalizačných poklopov, takže ak teď to pôjdete, viem, že to je síce dlhá trasa, ale zkrátka na toto dávajte pozor, keď si tam všimnete tieto opravy, tak opatrne. No a v ulici Nábřeží v Zlíně svetelná signalizácia je tu mimo premávku, je tu silnejšia premávka práve teraz, ľudia sú na vozovke, dopravu tam riadi polícia, je tam riadenie križovatky študentami ZOPčka Holešov, takže s tým taktiež počítajte. A keby niečo, tak vaše dopravné info volajte alebo posielajte hlasovky či píšte na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikácii Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega Strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: lesními Bára Purkartová. Tankování je zase o něco levnější. Cenové stropy u pohonných hmot se totiž o něco snížily a třeba nafta se dnes vrátila pod hranici 40 korun za litr. Prodávat se může nejvýš za 39,90. U litru benzínu je pak dnešní maximum 41,40. Zlínský kraj letos rozdělí přes 20 milionů korun na rozvoj cykloturistiky. Podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj sítě dálkových a regionálně významných tras. Část dotací už schválila krajská rada. O dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Slováci letos v létě vyrazí na dovolenou hlavně do Česka, Chorvatska a do Itálie. Kvůli konfliktu na Blízkém východě část dovolenkářů změnila své původní plány. Za hranice se chystá asi jen 57% Slováků. Čtvrtina se rozhoduje a 18% uvádí, že nikam nepojede. No a jdeme se podívat taky ještě na hokej do Zámoří. Carolina srovnala stav finálové série na 2-2 na zápasy. Na ledě Vegas vyhrála 5-3. Páté vzájemné utkání se bude hrát v pátek od 2 ráno našeho času.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Čo sa týka teplot, tak tam sa aktuálne držíme na zhruba 15 stupňov, dnešné maximá budú doťahovať na 19, ináč tam máme chmurnejšiu stredu a bude v priebehu celého dňa daždivo.
3: Hit Rádio Zlín.
2: A možno pre niekoho to zamračenejšie počasie pôsobí aj tak, že máte zamračenejšiu náladu, tak nebojte, my vám ju zdvihneme so skvelou muzikou, ste na Hit Rádiu Zlín, Taylor Swift a Mandraže a mnohí ďalší to tu na vás čaká. A nie je to všetko. Som tu s vami aj ja, Julie, a mám pre vás súťaž o rodinné vstupné do Archeoskanzenu Modrá. Áno, hneď takto skoro, tak buďte naladení a pripravení. Hit Rádio. Teraz už tá skvelá muzika, ktorú som spomínala. Swedish House Mafia práve teraz. Don't you worry, child. The

0: Ak je niekto veľký sympaták a zároveň je veľmi zábavný herec, ktorý si odohral v Hre o trúny, tak to bol práve Ed Sheeran. Celestial na Hydrádiu Zlín. Internet je plný bizarností, čo si budeme ako hovoriť, ale aj veľmi zaujímavých vecí. A ja som teraz nedávno natrafila na taký zaujímavý článok, kde som sa dozvedela, že veci, ktoré používame teraz na niečo iné, boli v skutočnosti pôvodne vymyslené za iným účelom. Napríklad taká bublinková fólia, ktorú teraz ako používame na to, že do nej balíme nejaké veci, aby sa treba nám niečo nerozbilo, keď sa sťahujeme, alebo takisto aj ako antistresovú záležitosť. Neviem, či tiež radi púkate bublinky, ja to plne zbožňujem. Tak pôvodne, pozor, bublinková fólia mala slúžiť ako plastická tapeta na zeď. Tak toto som ako netušila. Čo ma dostalo, bol kečup. Ten sa vraj v 30. rokoch 19. storočia pôvodne predával ako liek na žalúdočné nevoľnosti a zažívací potíže. Zaujímavé. Eskalátory boli pôvodne patentované a prevádzkované ako zábavná atrakcia, tak tomu verím celkom, pretože moje dieťa z toho má úplne akože mega zábavu, že ideme na eskalátore, hej, tak ten si to užíva úplne, že naplno. No a zmrzlinové kornuty boli vynalezené v roku 1904, keď predajcovi došli misky, tak proste iba takto z ničoho nič sa rozhodol, že a skúsime to robiť takto, no a od tej doby podľa mňa, keď je ten kornut fajný, tak je to úplne, že taká tá čerešnička na torte, ako sa hovorí za tou zmrzlinou. Takéto veci sa dozvieme na internete a takéto veci ste sa dozvedeli tiež, možno práve aj vďaka Hydrádiu Zlín. Ďalšia skvelá muzika je nachystaná za chvíľu Linkin Park alebo Enrique Iglesias.
1: Dopravní hlídka Hydrádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hydrádio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Držitelka titulů, první vícemis a Miss sympatie České republiky 2025, Izabela Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Izabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
5: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
7: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trénírkárna.cz.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si a vy ste si hneď spomenuli na naše telefónne číslo 601 13 13 05, pretože hneď ako som povedala, že tu mám rodinné vstupné do Archeo skanzenu Modrá, stalo sa toto.
1: Tady Lucka, dobrý den.
0: Ahoj.
1: Ja volám ohledně soutěže do rádia, k Vánoviť rádia.
0: Áno, ahoj Luci, tak to voláš veľmi správne. Do Archeo skanzenu Modrá, je to tak?
1: Áno, přesně tak.
0: Lucka, už si tam niekedy bola?
1: Ne, když si dávno zrodilo, jsme tam byli s našimi, jsme byli malé holky, takže v pohodě. Znám to tam, ale už jsme tam strašně dlouho nebyli, takže bych tam hrozně chtěla jít se podívat.
0: No tak je to tvoje!
1: A ještě právě, že mám dneska narozeniny, tak mám dneska krásný dát, jo.
0: Ježiškarja!
1: Mám narozeniny, říká, já to zkusím a zavolat, takže strašně rádi vás posloucháme každé ráno tady s kolegyní v práci, takže
0: to je
1: hrozně rád.
0: To je krásné. Luci, tak všecko najlepšie k narodeninám ti hlavne
1: prejme. Ďakujem moc krát.
0: Veľa zdravia, šťastia, lásky. Tak taký dáček od Hydradia z Lín teraz pre teba.
1: Jo, skvěl.
0: Jemín. A ty si blíženec? Ahoj, blíženkyňa.
1: Presne tak, áno.
0: Ja som tiež.
1: Ja to vím, ty si týka narodeniny teďka, že?
0: No,
1: teďka nedávno.
0: Áno, áno, áno.
1: Ja to všetko vás poslouchám na rádiu, takže úplne.
0: Všetko vieš.
1: Lucinka,
0: tak to je krásne. Tak to mám obrovskú radu, že sme ti takto ešte aj spríjemnili narodeninový deň. To ma veľmi teší.
1: Tak to som ráda. To je úplne, úplne šťastná, že uděláme si krásny výlet s rodinou.
0: Tak si to tam moc užite a maj sa krásne. Ahojky.
1: Dobre, ďakujem moc krát. Ahoj.
0: Ahoj, čau, papa.
1: Ahoj.
0: Lucinko, ešte raz moc pozdravím. Bolo to naozaj krásne. Ešte raz všetko, len to najlepšie. Už si dnešný narodeninový deň do sýtosti a poriadne sme radi, že s Hydrádiom z Lín sme ti mohli urobiť takúto krásnu stredu 10.6. Ináč vy ostatní počúvajte aj naďalej, pretože ešte stále budeme rozdávať až do konca týždňa rodinné vstupné do Archeoskanzenu.

0: a zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
6: Já ho už naplánovala.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
5: Prosím, posadíme naši do restaurace.
6: A budem řádit.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Tečka.
1: To je úplne krásna tečka tej 9. hodiny. Benson Boone, Beautiful Things. 2 minúty pred 10. a my mierime na cesty. Najlepší dopravný servis na východe Moravy. Kontrolujeme to pre vás na D1-čke 258 km na trase Polsko. Keby ste šli tuto tento smer, tak tam je jeden jazdný pruh uzatvorený, pravý konkrétne. Je tam neprejazdná spevnená krajnica. Dosypávanie krajnice tam prebieha teraz, takže ak vyrážate túto trasu po D1-čke, buďte na to pripravení, že sa tam toto môže diať. No a ešte pripomínam, že zhruba do 11:30 na třídě Tomáše Bati, ktorá je nekonečne dlhá, áno, vieme, ale takisto aj Bratří Jaroňku a na ulici Široká v Zlíne, tak na týchto troch sa postupne nám opravujú kanalizačné poklopy, takže takisto vás to trošičku môže zbrzdiť, ale myslím si, že to nebude žiadny extrém. Keby niečo, tak čo sa deje na cestách, píšte alebo posielajte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Osmnáctého června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
4: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dobréobaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně, vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Je 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, jak vyplývá z dopisu ministra školství Plagy, který zaslal ředitelům škol. Bruntálská radnice převede zdarma pozemky a budovy v areálu tamní nemocnice do vlastnictví Moravskoslezské nemocnice Krnov. Zřizuje ji Moravskoslezský kraj. Jde o majetek v hodnotě skoro 80 milionů korun. Podmínkou je, že provoz špitálu nadále zůstane zachovaný ve stávajícím rozsahu. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného třetího kola postoupilo 9 hráčů, kteří působí v zámoří, a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Teploty sa držia na 15 stupňoch, dnešné maxima dotiahnu na 19. A čo sa týka slnka, tak dneska s tým asi moc nepočítajme. Zatiaľ to vypadá na to, že budeme mať pochmurnejšiu stredu, zamračenejšiu. No a dažďové prehánky sa budú prelínať celým dnešným dňom.
8: Hit Rádio Zlín.
1: My si však náladu zvihneme nielen muzikou, ale aj rozprávkami, ktoré ste najviacej milovali. Tak na to sa spoločne pozrieme už v tejto hodine. Hit Rádio. Teraz na rozbehnutie skvelá muzika. Buddy Rockers, I Like the Way.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
7: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
6: Souhlasím.
8: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
12: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Vyťahujte diárik a zapisujte si piatok 26.6., sobota 27.6., nedeľa 28.6. Toto sú 3 dní, kedy sa bude konať Karpaty Fest. Áno, je to tak a my budeme u toho. No a pozor, vy u toho môžete byť tiež, a to úplne zadáčo. 19. ročník rodinného hudobného festivalu sa nám naozaj blíži, bude v Zámeckom parku v Slavičíne a vy sa to môžete dostať tak, že sa zapojíte do našeho klubu šampiónu. www.hitradiozlin.cz, tam to hneď nájdete, všetko uvidíte. A ak tam ešte nie ste, tak sa zaregistrujte. Ak tam ste, ale chcete súťažiť o lístky, tak zaregistrujte svojich rodinných príslušníkov. Nielenže vám to prinesie naozaj veľké výhody, pretože v klube šampiónov častokrát zdieľame rôzne nápovedy k súťažiam alebo rôzne pikošky či rozhovory s nejakými interpretmi a tak ďalej, takže je tam toho dosť, čo si tam potom, na čo si tam môžete prísť, a tentokrát vám to môže vyniesť aj lístky na Karpaty Fest, pretože my hneď 5 šťastlivcov z vás vyberieme už 22.6. No a budete môcť ísť práve na tento skvelý hudobný rodinný festival. Tak mrknite hitradiozlin.cz, ja vám držím palce.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
14: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
15: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
17: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Zlín.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ja keď počujem Pink spievať jej neskutočný hlas, tak ja to mám proste spojené teraz s Alicou v krajine zázrakov, alebo Alenka v Ríši divu teda, kde ona naspievala tiež ešte ďalšiu hitovečku pre nich, alebo to mám spojené s The Greatest Showman, kde takisto prespievala Million Dreams skladbu. Jednoducho Pink je skrátka hviezda. Najlepší dopravný servis. Na východe Moravy mierime sa pozrieť, ako to vypadá na cestách. Opatrní buďte na tríde Tomáše Batia, keď rozkliknem tú mapku, kde konkrétnejšie sa zhruba nachádzame, čo tam máme v blízkosti. U Samohyu v podstate dá sa povedať, tak tam ste nám hlásili, že sa pohybujú ľudia po vozovke, chodec na vozovke a na mieste už je polícia, takže už by to malo byť asi v pohode prejazdné. Autobusy s autom sa nám sťukli na silnici 490 v Bohuslavicích u Zlína. Upozornenie bolo však iba do teraz do 11. hodiny, takže už by ste teda tiež mali prejsť úplne bez problémov. Jazdite opatrne, dávajte na seba pozor, aké by niečo, tak vaše info z ciest buď to píšte, alebo nám posielajte hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Já, nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo Prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslance zítra čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Předložila ji vládní koalice, která v ní opětovně navrhuje zřízení státní stavební správy. Stávající opozice předlohu ale rozsáhle kritizuje. Počasí sice nepřeje, v Novém Jičíně se ale po opravách otevřelo nové koupaliště. Rekonstrukce trvala jeden rok a vyšla na více než 100 milionů korun. Nové bazény mají nerezové vany, přibyly dětské atrakce, tobogán a dvě výřivky s celoročním provozem. Evropská unie uvolnila další 2,8 miliard eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisářka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. Už zítra oficiálně odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve 3 zemích. Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech se turnaje účastní i český výběr, který si dal za cíl postoupit ze skupiny. Tak našim držme palce.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Teploty sa nám stále držia okolo tých 16-17 stupňoch. Dnešné maxima, na ktoré budeme doťahovať, sa nemenia, stále zostávajú na 19. No a počítajte s tým, že máme skrátka dneska zamračenejšiu stredu, a to aj s dažďovými prehánkami.
10: Hit Rádio Zlín.
0: Metcan Khaled alebo Kateřina Marie Tichá, to je z muziky na Hit Rádio Zlín a plná nádrž. Ako si ju získať, to tiež prezradím.

0: skvelá Eva Farná. A určite ste už zaznamenali, že práve Evička bude mať už čoskoro koncerty v Edenu. A áno, je to tak, my máme lístky. A vy si tie lístky môžete vychytať práve u Jirky Pelnáře. Takže počúvajte aj naďalej Hit Rádio Zlín a vám budeme držať palce. Hit
1: Rádio. Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně, nebo na mpo-matrace.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé je.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: No a pokiaľ si chcete chytiť naživo, tak môžete. Činasky Open Air Léto, Valašské Meziříčí už túto sobotu. 13.6. Dorazte, urobte výlet, letné kino Valmes a musím povedať, že na stage sa okrem Činasky objaví aj naša odpolední show Pavel a Šárka, ktorí vám to tam celé pekne uvedú. Takže je sa naozaj na čo tešiť. Ja sa pre dnešok s vami lúčim. Čaká vás Jirka Pelnáš už za malú chvíľku, bude rozdávať lístky na koncert Evy Farnej a takisto potom naša odpolední show, ktorá bude zase rozdávať plnú nádrž. Tak si to laďte a ja sa na vás budem tešiť zase niekedy, no však viete, ak ja to mám. Tak majte sa krásne a ahoj.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Hudební festival s koupačkou je tady.
3: Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lážoplážofest.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
17: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: moje ségra je teďka ve třetí třídě.
21: No.
20: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
21: Aha.
20: A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
21: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
22: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobný. Krávu otali tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Zašové na Vsetínsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem na semafory. Omezení na spojnici Valmezo a Rožnova skončí do půlky srpna a opravuje se i průtah Komárnem na Kroměřížsku. I tam se jezdí kyvadlově na semafora, bude to pokračovat do konce září. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
4: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prosím, posadíme naše do restaurace
5: a budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za dva týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
10: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré a keď si je v nečište majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
9: Prípad sa podobá siamským dvojčatom, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Tato dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Trenér Skuhravý skončil u fotbalistů Slovácka. Je to na jeho vlastní žádost. Míří do Baníku. Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Ostravu v baráži zachránil Josef Dvorník a čekalo se, že tam bude pokračovat. V Uherském Hradišti byl navíc Roman Skuhravý domluvený na prodloužení smlouvy. Slovácko teď nicméně začíná pracovat na příchodu nového kouče.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Zataženo s občasným deštěm bude na východě Moravy i dál. Večer mají do celého našeho regionu dorazit i trvalejší srážky. Maxima 14 až 17. Přehánky čekejme i zítra.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hit Rádiu. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
0: Hit Rádio Zlín.
12: Je totiž z roku 2007 a název je relax, take it easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Debutový single, to znamená ten úplně první, který Mika vydal a šel do rádií. Relax, Take It Easy, rok 2007.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lenia poslala zprávu na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Ahojky, konečně srdcovky. Dneska jsem v kanceláři úplně sama a mám tady haldu práce, kterou musím udělat i za kolegyňky. Srdcovky mi pomáhají a jak si teď říkal, zkusím se z toho tedy nezbláznit. Hlavně v pohodě. Přesně, relax, take it easy, hlavně v pohodě. Tak Lenio, někdy prostě člověk to tak jako má, že v tom životě je na všechno sám. Já jsem teď původně chtěl hrát úplně jinou srdcovku, ale pro tebe a taky pro vás, pokud dneska jste v práci sami, protože někdo z vašich kolegů si vzal dovolenou a prostě to všechno padlo na vaši hlavu, tak tady budu mít tuhle srdcovku, kterou teda jsem vůbec netušil, že dneska budu hrát, ale teď jsem takhle zařadím a ta bude jenom pro vás, jo? Protože když je člověk na to prostě občas jako sám, tak to všechno musí udělat úplně sám, jo? A Celine Dion v 90. letech, konkrétně v roce 1996, přespívala nádhernou píseň ze 70. let, kterou napsal Eric Carmen. Jmenuje se All By Myself. Takže tohle je přesně pro vás, kdo jste dneska v práci na všechno sám, jo? Teď prosím 4 minuty nic nedělejte a užijte si to.

0: To je rock'n'roll na Hitrádiu. Survivor Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No ale to se nám asi nikdy nestane. No nevadí, pojďme dál, posloucháte srdcovky Hitrádia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takovej malej dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Nějakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: Dívčí trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliot. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, rádo se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z 90. Protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap jak bych to řekl, je jiný. Je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl!
1: XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: LP na Hit Rádiu v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut. S váma Jirka Pelná.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Rádiu. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Rádiu a dokonce tady je jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče, a taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchej všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď. A to tak.

0: král. Tyhle ulice srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Srdcovky Hit Rádia.
3: Je to možný, ve tři čtvrtě na jednu, těsně před tři čtvrtě na jednu PSH na Hit Rádiu. Já můžu jít dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Samý palec nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kovčička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl v mý době divoký západ a stejně PSH jsme jako měli rádi. Tohle je jako skvělý, že i když se tady jako rapuje o hlavním městě, ne každý úplně na rovinu má Prahu rád, co jako to je prostě normální, že jo? Prostě tohle nás jako spojilo dohromady. Dokonalý. Díky. Srdcovky jsou pro dnešek za náma. Jsem sám zvědavej, co nás teda bude čekat zítra. Ve 12 hodin. Srdcovky na Hit Rádiu. Za chvíli. Například B.O.B. taky Daša. A ve 13 hodin nejnovější zprávy.
2: Hit Rádio.
4: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě, v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na Dlouhé ve Zlíně se nám opět špraicnul kamion v podjezdu, řeší to tam policie, raději to vemte jinudy. V Otrokovicích na křižovatce u náměstí stále nefungují semafory. Projíždějte opatrně a počítejte s možným zdržením. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestezlin.cz.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
9: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
10: Hey, this is Ava Max. All the hits.
11: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
15: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
14: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlíně nás čeká výrazná změna na silnicích. Město upraví jízdní pruhy u několika křižovatek. Nejvýraznější změna nás čeká u Tržiště. Nově nebudeme moct pod kongresovým centrem odbočit doleva na Otrokovice. U divadla zase vznikne další odbočovací pruh k Tržišti. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Dál to chce deštníky v pohotovosti, občasný déšť nás bude na východě Moravy provázet celé odpoledne. Teplota je poblíž 15, noční minima budou kolem 10 stupňů a bude dál pršet.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář.
4: Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? 10. Takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Docela by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, jsem normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejný peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
12: Hit Radio Zlín.

Alex Warren na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Já jsem se vás ptal, kdy naposled jste dostali přidáno. Jak je to dlouho, co pracujete za pořád stejný peníze? Jo, tak třeba tady píše, ahoj Jirko, tak já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno, je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší. To bylo pořád, jak si platy zmrazí, že to není vůči nám fair, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok hold zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když si někdo může hlasovat o svém platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready, ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený, tak pojďte si teď zanadávat, on jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13:24. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je, a můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu, a v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době, a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste od nás chtěli slyšet, a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu dopoledne, a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
2: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
1: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prosím, posadíme naše do restaurace.
7: A budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch.

Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé, co tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Víc k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut na Hit Radio.

0: Jelen všude zdejší na Hit Radio, je 2:15. Hit Radio posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teďko v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí. Pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a píchne vás u srdce. My tady na to máme like. Hit Radio vám totiž dá plnou nádrž zdarma. I dneska, i zítra a vlastně dalších 14 dní. Každé odpoledne od pondělí do pátku v odpolední show. Jak na to? Stačí se vlastně jenom stát členem dopravní hlídky Hit Radia a každý den nám na WhatsApp poslat aktuální info ze silnic a pak už být jenom na telefonu. To je celý. Poslouchejte Hit Radio mezi 15. a 18. a buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777

0: jsme Hit Radio City, tvůj parťák na silnicích v Praze.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
20: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
21: Senkor.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Zašové na Vsetínsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem na semafory. Omezení na spojnici Valmezo a Rožnova skončí do půlky srpna a opravuje se i průtah Komárnem na Kroměřížsku. I tam se jezdí kyvadlově na semafor a bude to pokračovat do konce září. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
4: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
3: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
5: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
3: On air.
6: Online.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
9: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
8: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám.
1: Centrum Uherského Hradiště bude opět svědkem švihlé chůze, a to už zítra. Akci pořádá spolek lidí s onkologickým onemocněním. Chtějí se prostě pobavit i při boji s nemocí. Zvou lidi z celého Zlínského kraje. Sraz je zítra v 16 hodin na Masarykově náměstí v Hradišti. Klidně si můžeme vzít i masky, klobouky nebo třeba kroj. Není to ale nutné.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Zataženo s občasným deštěm bude na východě Moravy i dál. Večer mají do celého našeho regionu dorazit i trvalejší srážky. Maxima 14 až 17. Přehánky čekejme i zítra.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční, oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
3: Hit Radio Zlín.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti opakuju pravidla. Zadání je vždy téměř stejné, to znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovnou.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na hudebním festivalu. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden, tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak to se nedá poslouchat. To je mimochodem první zpráva, která přišla na WhatsApp s číslem 777-937-777. Nebo tady, vzadu je to horší, ale člověk tam má víc prostoru. A dobře, zajímavý. Příště si beru lepší boty. Rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to, 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl ten nářez. Jasně. Hlasitěji by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefonní číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

Lady Gaga, Abracadabra. Bylo čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... píšete... pardon, já se tady prostě jsem v tom začtenej a je to

0: chviličku vážně. Takže píšete mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, to je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden. Má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý Troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku a když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme, sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kde bych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love, ve 14 hodin 24 minut, jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslu na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu, na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777, jsou vaše zprávy na WhatsAppu, jako například třeba dneska to bylo brutálně nahlas, nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž, taky dobrý tip, on o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsem vzít pláštěnku? Jasně, cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nebo my chceme ještě, čouky Peťa.
0: Peťo! Gratuluju, protože je to skvělý, je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farné. A já jenom když si teď jako uvědomuju, co tam tady jako říkala, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden, moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Vitrádia 777-937-777.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín! Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Milé Česko, KFC

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz

0: uchy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Terry Swims a Tonze Náje na Hit Rádiu. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času, i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaši nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou nekladne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu, vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Na Hit Rádiu je 14 hodin na 3 a 40 minut, jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Rádio všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Plnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Plnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Rádiem a od 15 hodin s naší odpolední show.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
4: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
6: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
7: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
8: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
9: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: v nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí nevidím žádné komplikace. Jedinou, co jsme tady naposledy měli hlášenou, zhruba před půl hodinkou, psal taky Franta, kamion strhl trolejbusové dráty ve Zlíně na ulici Dlouhá. Hned na to ale psal kamion odstraněn, teď už jenom oprava drátů. Už se tudy mimochodem má projíždět zase bez problému. Tak přeju šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv, no a kdyby cokoliv, tak 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. V neděli se nám změní jízdní řády, s úpravami musíme počítat třeba u autobusů ve Zdonkách nebo v Komárově na Zlínsku, tak si svoje pravidelné spoje radši zkontrolujte. Začnou už tak jezdit cyklobusy do Bílých Karpat, a to třeba z Uherského Brodu, Bojkovic nebo Starého Hrozenkova. Další změny v autobusech i vlacích nás čekají už na konci června, kdy začnou platit prázdninové jízdní řády. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 41 korun a 36 haléřů. Naftu pak budou moct pumpy prodávat nejvýš za 39 korun a 69 haléřů. Reálné ceny na benzínkách v našem regionu jsou teď ale nižší. Společnost Barrandov televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. TV Barrandov nicméně bude zatím dál vysílat, a to prostřednictvím externích firm. Současný majitel totiž stále věří, že firmu v konkurzu někdo koupí. Trenér Skuhravý skončil u fotbalistů Slovácka, je to na jeho vlastní žádost, míří do Baníku. Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Ostravu v baráži zachránil Josef Dvorník a čekalo se, že tam bude pokračovat. V Uherském Hradišti byl navíc Roman Skuhravý domluvený na prodloužení smlouvy. Slovácko teď nicméně začíná pracovat na příchodu nového kouče.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka.
11: Dnes opět déšť. Zítra taky.
0: Co ta pauza?
9: Hit Radio Zlín.
0: Počasí se sice teda nezlepšuje.
11: Já jsem to musela spočítat, rozumíš? To není jenom tak do pěti napočítat. Jako.
0: To jsou složité počty, co bude zítra. No tak prosím vás, nálada ale neklesá. Naopak ještě já bych řekl, že graduje, protože i dneska budeme rozdávat plnou nádrž úplně gratis jednomu z vás.
11: To je právě super. Když prší, všichni jezdíme autem, tak se hodí plná nádrž.

0: zděšení, panika a stres. To tady v tuhle chvíli zažívám na Hitradiu zlý odpolední show. S vámi Pavla Šárka, já doufám, že to zděšení. Já budeme opatrní, jo, teďka s informacemi. Prosím vás, Zlínská zoo má tučňáky.
1: Ano, už dlouho. Teď je má jinde.
0: No, oni je přesunuli do výběhu, kde bývali lachtani.
1: Ano.
0: A moje otázka byla, počkej, a kam šli lachtani?
1: No, a já jsem řekla, co? Že pryč, že jo?
0: Jak?
1: Do Maďarska šli, prosím tě.
0: Co tam? No. A proč? A jak?
1: Aby tam měli lepší podmínky, no.
0: Ach jo.
1: A teď no, mají tak lepší podmínky zase tučňáci, takže tučňáci budou, přátelé, první zvířata ve Zlínské zoo, které uvidíte, když pojedete hlavním chodem. Teda ještě předtím uvidíte nějaký návštěvníky, který se chovají jako zvířátka možná, ale to se tady nepočítá.
0: To si nemusíte platit vstupně, to uvidíte na parkovišti kolikrát
1: už. Taky.
0: A mě napadlo, že vzhledem k tomu, že si můžete zaplatit krmení, že si můžeš zaplatit, že si je třeba nakrmíš, nebo já nevím, nebo koupíš jim krmení. Já mám takovou vizi, prosím vás, pro Zlínskou zoo, pokud někdo z vedení, třeba pan Horský, pan ředitel poslouchá, tak pane Horský, mě napadlo, že byste, protože tam je teďka tušňáci bazén, že bychom si mohli zaplatit za to, že se tam s těma vykoupeme.
1: Prosím, ne.
0: Já bych to bral. Já bych si to zaplatil.
1: Ale oni ne, Pavle.
0: A já mám hodně peněz na tohle. Na tohle já mám naspořeno.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hrozně bych chtěl pochválit Frantu, který dneska buduje na 601-13-13-05 náš WhatsApp. Píše, že kamion na dlouhé strhl dráty, to jsme si mimochodem tady říkali, ale hned na to, aktualizace. Kamion odstraněn, teď už jenom oprava drátů, kolony se rozpouští.
2: Kolony se rozpustily do silnice, asi ne?
1: Tam někdo rozdělal oheň, vytáhl kytaru a...
2: a zase je ve Zlíně hezky.
0: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz. Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Proležela se vám matrace?

0: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
12: Já ho už naplánovala.
13: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
11: Prosím, posadíme naše do restaurace
12: a budem řádit.
13: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů. Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio zní s vámi, stejně tak jako odpolední show Pavel a Šárka. Jinak tohle období je asi celkem blbé to říct, když je venku takhle deštivo, ale já tohle období mám hrozně moc rád, protože je to období festáků. Je každý víkend něco někde, s menším výhledem teďka upozorním i na festival, který mi přijde hodně atraktivní, ale hlavně originální. Prosím vás, standardně jsme zvyklí na to, že když je nějaký festival, tak se tak láká na nějaké jako kapely, jo, nějaké velké jména nebo nějaké velké atrakce. V Luhačovicích za 2 týdny o víkendu bude Spirit Festival. Dovedete si představit, co to jako je?
1: Bude tam Mike Spirit?
0: Dobrý nápad. To udělá on na Slovensku, ale jo. My tady v Luhačovicích Spirit Festival. Mě napadlo, že by to bylo vyvolávání démonů třeba. Nebo
1: já si myslím, že to bude asi něco jako ohledně duševna, ne?
0: A, ano, prosím.
1: Pojď pečovat o svou prostě dušičku a mysl a tak?
0: Prosím.
1: No, ty ne, ale dobře, jiní lidé můžou jít pečovat o svou mysl a dušičku. Takhle.
0: Moje je temná, jak uhel.
1: Právě tam už nic nepomůže.
0: Já se jenom přiblížím ke kostelu a hořím. Takže hodně o duši věci typu alternativní muzika, relaxace, yoga a podobně. A já si myslím, že tohle by mohlo většinu z nás nějakým způsobem zaujmout ve smyslu, že se jako ozdravíme. Celý rok na to prdíme a pak aspoň třeba 2-3 dny tam si trochu mákne, protáhneme
1: jako, že tě to trošku jako má zachránit. 3 dny za celý rok tě mají zachránit.
0: No, tam někdo pomodlí, bude mi líp třeba. Nebo... Ale co vím, tak nejlepší léčba jakákoliv, čehokoliv, kdykoliv je muzikou. To my umíme. Tady Pink.

0: Já a mé zlomené srdce. A to se hodí. Tady na Hitrádiu Zlín, odpolední show, provedu přiznání. A zároveň je to...
1: To se mi bude asi líbit. Přiznej se, co si proved, papájo. Povídej.
0: Dámy a pánové, je to moje životní rada oskoušená. Nikdy se neprotahujte ani nerozcvičujte, když jste třeba někde mezi lidma. Buď v davu, anebo když stojíte třeba ve frontě.
1: Hej, nikdy. Teď se mi úplně rozjeli jako myšlenky, jako rupli ti kalhoty, nebo něco si schodil a rozbil, nebo co něco, se stalo, pojď?
0: Něco mnohem horšího.
1: Nekecej, hura, já se těším.
0: Prosím vás, já jsem teďka dneska byl nakoupit a teď jsem se, stál jsem ve frontě. Za mnou lidi, přede mnou zrovna taková dáma, kolem 50, jako sympatická paní. A já jsem se, nevím proč, začal roztahovat, že mě bolelo v zádech. A jak jsem se roztahoval, tak si to představte, jo, ruky od sebe, doleva, doprava, doleva a najednou se mi švácl po zadku. A já říkám, tak
1: dámu,
0: to je konec.
1: Tu postarší dámu, která naprosto nevinně stála, ve frontě si plácnul po zadku.
0: Jo, a teď ona se otočila a já jí říkám.
1: Flákla ti taky jednu.
0: Ne, byla to hodná, ale já jsem nic neřekla, ale já jsem se jí hrozně omlouval, já jsem řekla, že se omlouvám, to bylo nechtěně, já jsem se protahoval.
1: No proč jsi nic neřekla, ty byla naprosto v šoku, že jo? No. Pak utíkala ven s křikem a volala policii, ne?
0: Já jsem si říkal, proč vlastně.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.methodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: To Kurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
11: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
10: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: hovor na Hit Radio Zlín. Před námi ještě taky samozřejmě nějaká muzika do 16. hodiny, pak už ale víte, co přijde, pak bude smršť nových zpráv, nejen ze světa, ale taky z našeho regionu. Tak Šárka Holubcová, co tam pro nás máš?
1: Budeme probírat mimo jiné to, jaké jazyky a od kdy se naše děti budou učit na základních školách. Ty jsi měl asi angličtinu, předpokládám, nebo ruštinu ještě si chytnul?
0: Ne, já jsem se kdysi ale mohl přihlásit do francouzštiny a řekl jsem, že je to na mě moc složité, tak mi dali angličtinu.
1: Děti stačí líbání.
0: A od té doby umím jenom I am potato a tím se skončil.
1: To je hodně francouzsky.
0: Tak to zkusím jinak. Je m'appelle potato. Blondie právě teď tady na Hit Radio Zlín.

0: Nico Santos a Fastboy na závěr 15. hodiny. Jdeme na cesty. Je taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, ani jste nic nehlásili, vypadá to, že na cestách je absolutní klid. Tak jenom, aby nám to samozřejmě vydrželo. To přeju všem, co se dají za volant. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: On air,
8: online
2: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Stále se debatuje, od kdy se naše děti na základce budou učit cizí jazyky a kolik jich bude. Minulá vláda plánovala, že bude angličtina povinná už od první třídy a druhý jazyk nejpozději od sedmé. Současná vláda se ale rozhodla to změnit. Angličtinu posune na později a povinný druhý jazyk úplně zruší. Podle řady škol je to chyba. Například říkají, že to znevýhodní české děti proti jejich vrstevníkům z jiných zemí. Nejoblíbenějším dívčím jménem pro novorozence už ve Zlínském kraji není Eliška, aktuálně ji předstihla Viktorie a dostali se před ní i Sofie a Anna. U chlapců se první místo za loňský rok nezměnilo, stále je to Jakub. Další nejčastější jména byla Matyáš, Dominik a Jan. V kraji se loni narodilo nejméně dětí za posledních 25 let. Pokračuje akce nazvaná Týden invazních druhů. Přibližuje nám rostliny i živočichy zavlečené do Česka. Víc nám řekne za organizátory Tomáš Gerner.
10: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
9: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Čeští fotbalisté si naposledy před startem mistrovství světa zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště úvodního utkání proti Koreji, mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času. Dál to chce deštníky v pohotovosti, občasný déšť nás bude na východě Moravy provázet až do večera, pak mají přijít i trvalejší srážky. Teplota je poblíž 15, noční minima budou kolem 10 stupňů. Zítra čekejme proměnlivou oblačnost a opět občas déšť.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Hit Radio Zlín.
0: Jestli existuje jedna obec ve Zlínském kraji, na kterou mám nejvíc vzpomínek, tak je to Lhota u Zlína. Takže prosím tam teďka tě. Zdravíme.
12: Jak to? Tak je to blízko k Čamlíkovu, takže ty jsi tam chodil na nějaké jako zábavičky a tak, jo.
0: Za ženskýma?
12: No, jak jinak.
0: A krásné ženské se tam vždycky dotřásali. Já se tam chodil rád.

0: Tady odpolední show na Hitradio Zlín Westlife, s vámi Pavla Šárka a musíme si probrat ty novinky ve zlínské dopravě. To je ale takový hejt, co to teďka dostalo a dostává, to je jako větší hejt. Neměl ani Jaromír Soukup po rozvodu s Hanichovou, prostě extrémní bizár.
1: Tam to totiž spousta lidí chápala, ale tady u toho to málo kdo chápe.
0: Si vás ve Zlíně, pro ty, co náhodou jste byli poslední asi 2 nebo 3 dny někde v kopce, teď jste vylezli, říkáte si, co se děje, tak já vám to vysvětlím. Tady ve Zlíně se chystá nové dopravní značení na několika různých křižovatkách. Jedna z nich, ta nejvýraznější, je křižovatka, vlastně dá se říct, tak trošičku u Kongresáku, u Tržiště.
1: Řekněme přesně tak, hodně pod Kongresákem, tak až nad Tržištěm. Ano,
0: jedete z Lázní, odbočíte doprava, napravo máte Kongresák.
1: Jasně, mineš Kurz, pak jsi doleva na Otrokovice, že?
0: A teď to
1: a
0: nepůjde.
1: A tam skončíš.
0: Vy doleva nebudete moc na Otrokovice. Pokud budete chtít, tak buď to vezmete přes jižní svahy, což už můžete rovnou vzít přes Brno, to je velmi podobně.
1: Jasně.
0: A nebo nevím.
1: Ty nevíš.
0: Nebo na Školní.
1: Dá se přece pod Moskvou.
0: Jo, takhle, jakože
1: no,
0: pojedeš, jo, takhle.
1: A nebo to vezmeš přesně pod Kongresákem, to vezmeš doprava a objedeš si to kolem divadla, podíváš se, co nového se hraje.
0: To je hezké.
1: Ve Zlínském divadle. No. A pak pozor, ale tam přesně na té křižovatce se to bude měnit taky. Aha. A tam budou naopak 2 pruhy na Otrokovice. Jako ne už jenom jeden, ale budou 2. Právě protože asi čekají, že většina lidí pojede tam tudy.
0: Jo, takže zkrátka je sice delší, za to méně pohodlná a my děkujeme.

0: Zkusíme hit Rádio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Ivča nám psala, že máme nehodu na Provodově u odbočky k fotbalovému hřišti, ale projet se prý kolem toho dá, tak i vy děkujem a šťastnou cestu všem.
2: A pokud se kdokoliv ještě samozřejmě přidá k informacím, dopravních informací ze Zlínského kraje na 601 13 13 05 náš WhatsApp, tak v tomto týdnu každý jeden den vybíráme jednoho z vás, kdo nám takhle pošle nějaké info, i třeba, že se dá úplně bez problému projet, tak jako před chvilkou psal Franta, že na Dlouhé už je to úplně v pohodě, že se tam projíždí, tak prosím vás za to pak jednoho vybereme a i dneska odměníme plnou nádrží do svého auta úplně gratis.
3: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
16: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Moje ségra je teďka ve třetí třídě a přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, sex. Aha. A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
11: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
20: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a děti přijdou, jak se rodil děti. Podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobný. Krávu v hoteli tumíme. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávě, hodili jsme 3 týdny a nechutili. Jaký to je? Je to super zážitek.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dneska.
1: Dámy a pánové, odhalíme něco neuvěřitelného. V NZ-ku neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si tady v odpolední show řekneme, proč jsou ženy nervózní. Jeden z asi tisíce důvodů.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Jeden z nich bude konečně vysvětlen. Tak pojď.
3: Přesně tak. Konkrétně ten, proč je žena nervózní bez jídla. Protože to jste si asi všimli, hlavně chlapi, že jo? Že se občas umíme proměnit ve smrtící monstrum, když jsme hladové.
1: Tam je tolik aspektů, že jako nevnímám, že to je kvůli jídlu zrovna.
3: Chápu, hele, tak jo, rozumím, ale takový ten důvod, jakože prostě tělo vnímá hlad jako ohrožení a proto vyplaví adrenalin a kortizol, to víme. Ale proč to takhle funguje jenom u ženy a u muže zdaleka ne, jo? A to vysvětlení je úplně božské, zkoumala jsem to, protože jsme to včera velmi doma probírali. No je to tím, že ženské tělo při dlouhodobém hladu jako první omezí možnost početí a to samozřejmě ohrožuje lidstvo. Aha. Takže příroda to zařídila tak, aby žena prostě hladová nebyla, aby chlap si radši urval od huby a dal jí poslední kus masa, než aby byla hladová a nepříjemná.
1: Když už máte děti, tak už je to jedno, ne?
3: No ne.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hitra.

0: Tady Hit Radio Zlín, tak jako odpolední show, tady pro vás Pavel Cacek, Šárka Holubcová a Šárka si teďka projde jednoduchým rychlým testem, který zabere pouhých 30 vteřin.
1: Já to úplně miluju, tady tohle, když mě testuje z něčeho, no. Pojď, ježišmarja, to se furt nejdřív člověk testoval na covid, když šel do práce a teď má prostě
0: já
1: jiný a ještě horší věci.
0: Já ti vypnu ten mikrofon.
1: Dobře.
0: Prosím vás, my zjistíme, jak, a to si můžete zjistit i vy teďka sami, pokud teda neřídíte, jak dlouho budete žít. Jo, to je jedno, existuje na to prý jednoduchý jako test.
1: Já bych tě chtěla jenom varovat, že jestli se mi to nebude líbit, tak ty nebudeš žít dlouho. Jenom ať máme jasno.
0: Takže to bude double test.
1: Přesně.
0: Prosím tě, stoupni si na jednu nohu.
1: Dobře, to je jedno na krou, vybírám si, jo.
0: Jasně.
1: Počkej, já si dám mikrofon, víš, ať můžu.
0: Jo. Tak,
1: stojím. Stojíš.
0: A 30 sekund musíš vydržet, já to budu zatím počítat.
1: Dobře.
0: Tak pokud vydržíte 30 sekund stát, ne jako nutně na vlaštovku, ale opravdu 30 sekund jenom stojíte a nehýbete se a zvládnete to, tak je vaše tělo naprosto v pořádku a budete žít dlouze a blaze. Pokud to nevydržíte a najednou třeba po 20-15 vteřinách skončíte a tu jednu nohu dáte jako, že už si stoupnu, tak v tenhle moment už byste měli na svoji životosprávu jako víc dbát.
1: Dobře, a co když mám tělo úplně v pořádku a budu stát klidně minutu na jedné noze a pak mě venku srazí auto?
0: Hergo, ty to musí vždycky narušit. No,
1: sorry.
0: Neprošla já teda...
1: Co kecáš, pořád stojím.
0: Já to nevidím, budu žít dlouho a blaze.
1: Ještě tancuju, není problém.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
10: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
11: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Investování s Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
18: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tady na Hitrádiu Zín odpolední show s Pavlem a Šárkou zazní v tom playlistu jako opravdu velké řady jmén. Například Shakira. Jako dobrý, jo,
1: jo, může být, může být.
0: Rehab, Ina Sesh, Miles Smith, to všechno dobrý, ale má to jedno společné, co je negativní.
1: Ano.
0: Že k nám nepřijedou.
1: A hlavně jim nerozumíme, když zpívají.
0: Taky pravda.
1: No.
0: O to mi nevadí, ale jde o to, že oni nikdy nepřijedou do Zlínského kraje. A prosím vás, kapela Činasky, kterou si tady hráváme, nejenže přijede, ale my budeme tak poctěni, že za prvé oni tady ve Zlínském kraji, konkrétně ve Valašském Meziříčí, už tuhle sobotu odstartují svoje obrovské turné po celé republice.
1: Takže to budou nejvíc čerství jenom
0: přesně,
1: pro nás.
0: Přesně. Super. Na nejkrásnějším místě z republiky.
1: Ano.
0: A za druhé, my budeme u toho a my tam budeme pro vás samozřejmě na celou tu pětihodinovku. Bude to obrovská věc. První tři hodiny bude nějaký předkoncert, bude tam DJ, budou tam kvízy, bude to sranda, no a pak dvouhodinový koncert kapely Činasky.
1: Hele, já se nejvíc těším na to, jak my budeme klást ty otázky v tom kvízu. To bude jako velká paráda, protože bude to muset být rychle a hezky a srozumitelně a to nám půjde.
0: Mně napadlo, že bychom to otočili, že by kvíz dělala kapela Činasky a my bychom pak zaspívali.
1: Myslím, že takhle nechceme trestat Valmes.
0: Každý ráno, když si vzpomenu.

0: Dvě minutky do 17. hodiny a jdeme se podívat na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, a což jste nám to hlásili, tak taky Marťa spíše v ulici Hluboká, tady ve Zlíně máme nehodu dvou osobních aut, projíždět se dá absolutně bez problému, ale dávat samozřejmě asi určitě pozor na cestách. Jinak nevidím žádné další komplikace, kdyby něco přibylo, tak určitě hlásit na náš WhatsApp do studia na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Dobreobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobreobaly.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Řidičům svítá naděje na levnější léto, ceny ropy totiž padají, dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem. Podrobnosti přidá ekonom Lukáš Kovanda.
12: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
11: Kromě pohonných hmot by mohly zlevnit i letenky. Centrum Uherského Hradiště bude opět svědkem švihlé chůze, a to už zítra. Akci pořádá spolek lidí s onkologickým onemocněním. Chtějí se prostě pobavit i při boji s nemocí. Zvou lidi z celého Zlínského kraje. Sraz je zítra v 16 hodin na Masarykově náměstí v Hradišti. Klidně si můžeme vzít i masky, klobouky nebo třeba kroj. Není to ale nutné. Společnost Barrandov televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. TV Barrandov nicméně bude zatím dál vysílat, a to prostřednictvím externích firm. Současný majitel totiž stále věří, že firmu v konkurzu někdo koupí. Trenér Skuhravý skončil u fotbalistů Slovácka, je to na jeho vlastní žádost, míří do Baníku. Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Ostravu v baráži zachránil Josef Dvorník a čekalo se, že tam bude pokračovat. V Uherském Hradišti byl navíc Roman Skuhravý domluvený na prodloužení smlouvy. Slovácko teď nicméně začíná pracovat na příchodu nového kouče. Občasný déšť nás bude na východě Moravy provázet až do večera, pak mají přijít i trvalejší srážky. Noční minima budou kolem 10 stupňů. Zítra čekejme proměnlivou oblačnost a opět občas déšť.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show pokračuje na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a my za chvilku budeme varovat před tím, než abyste náhodou streamovali, prosím vás, nějaké sportovní utkání například.
14: Prosím tě, když jsem na sportovním utkání, tak co, tak fandím.
0: No jo, ale jsi doma, máš zaplacené třeba nějaké pay-per-view a napadne tě, že to pošleš dál. Co
14: tak
0: si
14: to
0: myslí?
14: Nemám dělat, jo?
0: To si myslí, že se stane. You wish, you wish.

0: Luis Capaldi na Hit Radio z Dýnu odpolední show. No a ještě jsme se ani k tomu pořádně nedostali, k tomu, co jsme tady před chvilkou nakousli, a už nám tady lítají první zprávy.
1: No, Jirka totiž zareagoval už na tu jedinou větu, jak jsme jenom zmínili, že na sportovních akcích se má fandit a ne kurně natáčet, tak psal, že je na to na hokeji extrémně háklivý, že když se tam všetci a fotí a točí, takhle hezky to tam napsal,
0: jo.
1: Místo aby fandili. Tak ano, Jirko, rozumím. Ale zase jako natočit si gól a natočit ty ostatní, jak fandíte, taky pěkně.
0: Hele, natáčet si to všechno můžete, to je v pohodě.
1: Jenom to nestreamujte, a přesně, to je téma pro tebe.
0: Přesně, nesmíte to streamovat, ani když tam jste na svoje Facebooky a podobně, jako vyloženě live, jde o jakýkoliv sportovní přenos, anebo pokud ho máte zaplacený, třeba z klasické pay-per-view, já nevím, Octagon, KSU, cokoliv sledujete, obzvlášť teda v bojových sportech se to děje hodně to vydávám.
1: Jakože počkej, jako, ať to pochopíme i my, který vůbec nevíme, o čem točíš, takže on si někdo jako zaplatí ten přenos.
0: Přesně tak.
1: Tak to jako natáčí nebo to přestreamovává někam dál, jo?
0: Přesně, přeposílá to vlastně na svůj Facebook, okay, například. No ale tohle nesmíte. Teďka stejně tak jeden MMA gala večer takhle přestreamovával jeden 19-letý kluk z Českokrumlovska, Sportlife 24 TV, kteří byli vlastníci vlastně toho přenosu, mu okamžitě do komentářů začali psát, ať to okamžitě nechá. On nechal.
1: Počkej, mě ho ještě varovali a on stejně to tam nechal, jo.
0: A teď pozor, jenom abyste věděli, co to může přinést, teď tomu chlapečkovi, 19-letému, hrozí skoro 500 000 korun pokuty za vzniklou školu.
1: Ale a víš co, a já bych byla jako maminka pro, aby mu zakázali třeba na 2 měsíce počítač a veškerou techniku. Myslím, že ho to přejde, chlapce.
0: A ještě, a bude jíst zeleninu. A jo, to začne.
1: Brokolici.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Je nejlepší dopravní servis na východě Moravy, tak jak psal i před chvilkou Marťas, že projížděl přes ulici Hluboká tady ve Zlíně a naštěstí se to tam teda zásadně neštosuje, ale řeší se to nehoda dvou osobních aut. Tak opět připomínám, no a kdyby samozřejmě cokoliv ještě jste na cestách ve Zlínském kraji viděli, potkali, zažili, 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až

0: 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém Městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.methodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rádio zní s vámi a tak, jak my jsme tady v odpolední show taky slibovali, že za jakékoliv vaše dopravní info z cest ze Zlínského kraje my tady nadělujeme plné nádrže úplně gratis, tak je teďka ten čas rozdělit a udělit další plnou nádrž jednomu z vás.
1: Hele, a teď všichni, co nám dneska psali během dne, tak dělejte takový to, je to já, prosím.
0: Prosím vás, je to muž. V tento moment všechny ženy vypadly.
1: Ano.
0: Je to muž, který má křesní začínající na F.
1: Filip.
0: F a končící na rantišek.
1: Jo, František.
0: František. Franta psal a mě zase ocenil, já hrozně moc cením to, že když je to info jako fakt kompletní, nebo že si s tím někdo dal trošičku práci, samozřejmě cením všechny, ale Franta napsal dneska. Dlouhá, poslal fotku, poslal video.
1: Hezky.
0: Napsal, kamion strhl trolejbusové dráty. Franta, za chvilku, kamion odstraněn, teď už jenom oprava drátů. Franta, a hned na to, Pavle, ulice Dlouhá už je průjezdná, trolejbusové dráty, opravený Franta.
1: Ježíš, tak to je naprosto dokonalý, tyjo, teď jsem úplně zahambena, já tady jako z Mlacové prdlajs vidím, že jo, a právě proto vás potřebujem, přátelé.
0: Přesně tak, takže prosím vás, i takhle si můžete velmi jednoduše dostat k tomu, že si získáte plnou nádrž úplně gratis.
1: Tak Franto, je to tvoje, 2 litry v kapse, to je super.
0: Tak velká gratulace, no a zítra samozřejmě pokračujeme.

0: den, tady na Hitrádiu Zín odplní show jsme rozdávali lupení na Karpaty Fest. To je nutno podotknout.
1: Lupení, to je takový jako...
0: Lupení.
1: Jakože dáme vám stupenku, jak to ještě lupení, ať si to užijete o to víc, jo.
0: Stupenky, neboli festáčky, neboli lupení, nebo...
1: Prostě jasně, lupení, jo. Takhle tomu neříkej, ale pojď dál.
0: Dobře, takže pokud byste chtěli lupení na Karpaty Fest, ještě je tu jedna z posledních možností. Pokud bych vás tam měl trošičku ještě nalákat, tak mě hrozně překvapilo, že z minulého týdne jste nám měli psát a psali jste nejlepší jídlo z festivalu. Kde jste kde zažili? Ve Zlínském kraji to byl jediný limit a hodněkrát se tam objevili Karpaty Fest. Jako hodněkrát se tam objevili třeba nevím, řecký gyros, byl tam výborný
1: Ježíš,
0: chleba.
1: Ano, Ježíš, tam ten Řek je úplně úžasný totiž. Ano. Minule nám tam nosil jako, jak se to jmenuje, frappuccino nebo takový to prostě ledový frappe.
0: Ano, ano.
1: No a bylo to úplně skvělý, dal nám k tomu ještě hodinovou přednášku, kdy se má pít kafe s mlékem, kdy ne, proč to tak je. To bylo boží.
0: Pak tam myslím Lenka, teď se omlouvám, jestli si nepamatuju dobře, ale myslím si, že Lenka nám tam posílala, že tam mají pizza burgery, že to je burger s pizzou nějak spojené, to je jako šílená věc, ale že je výborná.
1: Oni si tam totiž na Karpaty Festech na to docela jako na tom zakládají, jako Majoš je, taky má rád dobré jídlo, tak jako správný chlap, jo. Že jo, moravský, jo. Takže říkal, že prostě jako promiň, ale bez dobrýho jídla nejde udělat dobrý festival.
0: Takže pokud se chcete fakt jako luxusně nacpat a k tomu vidět, já nevím, pár kapel, tak prosím vás, Karpaty Fest. Tak mimochodem asi 40 kapel, tak prosím vás, Karpaty Fest vám budou otevřeny úplně gratis, pokud se zaregistrujete do klubu šampionů. www.hitradiozlin.cz
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
13: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
15: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
18: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
15: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio zní s vámi, ale odpolední show se jde rozloučit. My se s vámi loučíme, těšíme se zase zítra na 15. hodinu. Pavel a Šárka budeme ready. V tuhle chvíli ještě rádi bychom pozdravili Martinku, která mimochodem stvárňuje naše nové moderní pojetí reklamy aneb City Lighty, co chodí.
1: Přesně tak, Martinka je chodící reklama na Hit Radio Zlín, protože se stavila o víkendu za námi na vybarveném běhu. Nechala si potetovat naším krásným srdíčkem tvář. No a pak si to jako zapomněla umít, takže s tím celé pondělí prejezdila po klientech, že dělá pečovatelku v terénu. Ale prej s tou měli všichni strašnou radost, že je to tak jako, jej, co to máte, to je pěkné.
0: Tak prosím vás, kdyby náhodou si to nechal někdo vytetovat jako doopravdy jehlou, tak my ho odměníme ještě nějak jako to, abych něco vymyslel, co bych vám dal, jo?
1: Třeba další lístky na festiák.
0: Třeba, pokud chcete na Karpaty zdarma, nechte si naše logo na čelo a my se nějak domluvíme.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Zašové na Vsetínsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem na semafory. Omezení na spojnici Valmezo-Rožnova skončí do půlky srpna a opravuje se i průtah Komárnem na Kroměřížsku. I tam se jezdí kyvadlově na semafora, bude to pokračovat do konce září. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
4: Chrupni Vest a zažen stres.
5: Vest Zlín.cz.
6: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega Strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
7: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohli poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za 2 týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí Ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotaci získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
11: Dotaci lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
10: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
10: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
13: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2 minutky po 18. Je tady středa, kde hitu na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 a nebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer.

romantiku vám hrajeme ve středu večer. 10 minutek po 18. 10. červen. Středa. Hitu na přání je třeba. Doufám, že už většina z vás má padla v práci, nebo jste na cestě domů. Ty přeblep, ty leska, už bych asi mluvit neměla. Každopádně jsem tady rádi s váma. Rádi. Normálně vypněte mi ten mikrofon dneska. Dělám si legraci. S vámi Leona. Tak jdeme na to, protože nám chodí už spousty zpráv. Pište dál na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Čím vám můžeme udělat radost, třeba někomu zlepšit i náladu. Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na Jackson vlně, jak se říká. Poslouchám si celý den Michaela Jacksona a vybrala jsem pro vás song In the Closed. Miluju ho a doufám, že vám udělá velkou radost. Ten klip k tomu je prostě legendární. A kdo jste neviděl ještě ten film, zejděte si do kina. Teď už volume doprava, Michael Jackson letí za vámi, taky Eva Farná, Miraj a co bude dál? Je přátelé na vás, tak si pište 777 937 777.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit osobně z pódia, na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festák, rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Miraj tam taky bude. Teď už pokračujeme dál, spousty hudebních přáníček, pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity, co víc si přát. Za chvilku Anastasia od Hanky z Ústí nad Labem, taky Coldplay,

0: Pitbull. No a co bude dál, je prostě na vás, kamarádi, tak si napište o ten váš song.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
0: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Luci, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky při

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dnes, který nekouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z éteru Hit Rádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru. Halo, halo?
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. No, zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidi chodit a bude moc depořádku ve městě a
0: to
1: já
0: je
1: budu
0: pravda.
1: Muset uklízet.
0: Františku, co ti zahraju?
1: Tak, vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga, Abracadabra.
0: Abracadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat?
1: Tak...
0: Hlavně neříkej světový mír. Ne, vážně, co by si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl Abracadabra a něco by si mohl vykouzlit. Co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával, že to rádi na to sedadlo.
0: Jasně, chápu, no, už to má své výherce.
1: Já jsem to měl napsané normálně od prvního dne, jsem měl napsané na papírku.
0: To je krásný.
1: F1. Ale
0: Františku, ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěžit s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
1: Ano, dneska jsem vyhrál.
0: Že jsi se dovolal ke mně,
1: no,
0: vyhrál
1: ne,
0: jsi mě.
1: Tobě ne, tebe taky, jako tvůj smík se mi líbí, to je paráda.
0: Děkuju.
1: O víkendu vždycky mám puštěné.
0: A když ježiš, ona se tam zase smije, tak koza jedna.
1: No, tvůj smík je super, jako.
0: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme, každopádně Lady Gaga, Abracadabra, letí teď za tebou, tak si to užij. Měj se krásně.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.

0: Gaga a Abrakadabra pro Františka. Pokračujeme dál 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777 anebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Dilngeosi a já se vám pokusím, až z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady. Poslouchejte Hit Radio.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Aši za 1 300 000 korun, chata v Kvítkově na Českolipsku za 6 780 000, byt 2KK v Kostelci nad Labem za 3 830 000, garáž v Klášterci nad Ohří za 550 000 a byt 2+1 v Jílovém u Děčína za 2 021 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hity na přání, středa večer s vámi Lea. 777 937 777. Napište si o váš song. Teď už John Newman.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777 937 777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete? Tak jdeme na to, něco letního, tak co třeba?

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju. Jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
3: CZ.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
14: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.

0: levnězcíny.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba hity jenom podle vás. Jdeme na další vaše hudební přáníčko. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost. Čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme. Díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
11: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Auto UHFest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UHFest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Hit Radio Zlín.

Prahu. Krásný dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš: ahoj Leonko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. Je, to jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáš, je skvělá volba a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho.

středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a...

0: ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Hity na přání v plném proudu, krásný dobrý večer, 10.6. středa, s vámi taky Lea a píše nám tady Pavlínka. Ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám, asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať jsi šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: Rádio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děndější, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
10: Hit Radio.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
4: Já ho už naplánovala.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
3: Prostě posadíme naše do restaurace
4: a budem řádit.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Americe českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: přeperu rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com